0: sax
1: bay dem mu dem bay jagn makki borom day bak bayla borom bak mu no barkel bi
0: ma mi serigne jexaliw makki na ñepp dem ni ñu magal borom ci doodi
1: borom bak mu barkel bi ñu mom bakke ci rajam
2: tuba ila la
1: xari mi akari jam ni borom bak mu barkel bi
0: serigne mënu mbé xaban
1: borom neet nay
0: cheikh mënu mbé